0: Is it Unix podcast?
1: It's a cool fest.
0: Ne. That's okay though.
1: Ah, listen.
0: Jsem potkal na kasi, od toho nejsem.
1: Tady cirku po moje, ale. Tady cirku.
2: Kde cirku je starý?
1: Jo.
2: Aris?
1: Po moje.
3: A Mišák?
1: Jo.
3: Hello.
4: Tak. Pán
2: Mišák, jak cirku je
3: starý? Jo. Jo.
2: Nej, men jag vet. Är Sam Strong då?
3: Nej.
4: Ja.
2: Boris, čak, jsem probu štěnou. Jsem
3: probu.
2: A ty jsi pošel redy, chudou.
5: Zde bylo dámo tle stereo. Stereo, bylo dáš.
2: A ja, to bo možno, star, ja?
5: Ja, elektrika je šla v kurac, ja, ne, valjda, se to ne crkne tako hitro, stari.
3: Ok, in kaj?
5: Elektrika je izmanjkala, stari.
3: Ja, to smo mi naredili.
2: Ja, res je, na baterije.
5: Ja, elektrika je šla v kurac. Dobar, zdaj smo že tega uštekali.
3: Tako, uštekali?
5: Ne,
3: pa je bolj cute.
5: Ja, taj ful bolj cute,
6: ja.
5: Ja,
6: ne vem, kaj rekel, ampak...
3: To kar štroma, to kar muska, da?
5: Ja.
6: Ne.
5: It's back.
2: Vsi smo mi tam na štronke na šteker, ne? Do šteker na pol je.
5: A res?
2: Zatisno.
5: Zakaj je to naredilo?
2: Ima namenoma...
3: Kaj je to naredilo?
5: Motherfucker.
2: Aha, zdaj pa imamo, ja.